0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Question. What is love?

0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.tip.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: MB. MB. MB.

0: ne, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
2: Zprávy.
3: Další úterní zprávy jsou na řadě právě teď. Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy. No a veřejná soutěž na zakázku s předpokládanými náklady téměř 32 milionů korun už probíhá. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové se další peníze podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek.
4: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů. A to jsou ty výzvy, které by měly být vyhlášeny na začátku příštího roku.
2: Sport.
3: Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace. Celkem by podpora měla dosáhnout až 300 milionů korun. Přeji vám hezký čtvrtek, je 28. května a posloucháte Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.

0: Posloucháte Rádio MB, 8 hodin a 5 minut k tomu. Hezké ráno, všechno je to blízko. Už za necelou hodinu začne dopolední rozjezd čtvrteční s datem 28. května. Odpoledne se můžeme těšit na hokej Česko-Finsko a zítra v Boleslavi začíná hudební festival Bolka Fest. Všechno si to pořádně užijeme. V této hodině skvělá muzika, vypadá to na vytříbenou společnost, kapela Elán, také Masterboy Mika a nebo Young Blood. A zpívat nám bude v neposlední řadě také Tom Artway. Tak si to pojďme užívat, přeju vám krásné ráno, spolu budeme až do 12. hodiny.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.

0: Bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už zítra a v sobotu se na krásné louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako třeba Škvor, Dimitri a nebo Rybičky 48, ale bude toho mnohem víc. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky naleznete na www.vstupnafest.cz. Zoo v Liberci zahájí příští týden první přípravné práce na své rozšíření o údolí ohrožené divočiny. Ředitel zahrady David Nejedlo přiblížil, na co se návštěvníci v budoucnu mohou těšit.
3: Bude tam dominantní expozice tygra usurijského, ale zároveň, když tam lidé půjdou, tak tam bude občerstvení, sociální zázemí a i možnost nějaké relaxace. A protože to by samozřejmě nebylo dostačující, tak v tuhle chvíli připravujeme plán dalších menších, ne tak nákladných expozic, které by návštěvníky seznámily i s nějakými chovanými druhy zvířat. A to částečně z druhy zvířat, které počítáme přesunout a ulevit té stávající zoologické zahradě, taky se zvířaty novými.
1: Sport.
2: Fotbalisty Karviné opouští slovenský pravý bek nebo záložník Christian Valo. 27-letý hráč naskočil v uplynulé ligové sezóně jen do 4 utkání a se slezským klubem se dohodl na rozvázání smlouvy, která by mu vypršela za rok. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Máme už 6 minut po 9. hodině, krásné dopoledne. Začal dopolední rozjezd. Vilémové dnes slaví svátek. Co se vám vybaví, když se řekne Vilém? Co se vybaví Lukymu? Hezké dopoledne.
1: Teď nevím, do kterýho, Roman, prosím.
0: Dobré, dobře seš.
1: Dobré dopoledne. No tak Vilém peče housky, to je
0: Vilém peče housky.
1: Jasný.

0: Tak jsem to trefil.
1: No, tak já myslím, že každý v našem věku minimálně určitě při vyslovení jména Vilém tak naběhne tahle ta písnička.
0: Jo.
1: Takový ty mladší asi vůbec nevědí, co tady teďka milem a co to bylo za písničku, ale je hezká, je nakažlivá,
0: jo,
1: a určitě zůstala
0: jo,
1: v hlavě.
0: Jo, je pěkná. 58. narozeniny má dnes třeba zpěvačka Kylie Minogue a máme také Mezinárodní den mléka. Už jsi zdal do kávičky?
1: No samozřejmě.
0: Takže slavíš poctivě. A je také Světový den her, tak si můžeme hrát. Do 12. je to nabité jak informacemi, tak hudbou. Můžeme se do toho pustit. Krásné dopoledne.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Green Day na rádiu MB a Green Day Revival si dáme už v listopadu v Bezně, protože tam oslavíme 7. narozeniny, takže i na tyhle pecky se můžete těšit. No a už zítra to bude znít v Mladé Boleslavi a pořádně. Hudební festival Bolka Fest začne na krásné louce ve 12.30, kdy se otevřou brány areálu. První kapela vystoupí v 13.20 a pak už to pofrčí až do půlnoci. Celkem 8 skvělých kapel a další zábava i doprovodný program v areálu. Zrovna dnes se pojedeme na krásnou louku podívat, tak sledujte Rádio MB na sociálních sítích, dáme vám tam info a echo, jak to všechno probíhá a jak se to chystá. Za chvilku Eros Ramazzotti.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: doufám, že i tahle muzika vám udělala radost. Mabel na Rádiu MB. Přátelé, už za malou chvíli vám prozradím, kdyby se mělo otevřít mladoboleslavské městské koupaliště. No a také si povíme o tom, na jakou změnu se můžeme od 1. června těšit tady u nás na Rádiu MB.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB.

řádně parné léto a náznaky už tady byly, co si budeme povídat. Já jsem se třeba spálil už včera, no. Koupaliště v Benátkách nad Jizerou má otevřeno už od 26. května, koupaliště v Bělé pod Bezdězem otevře 1. června, no a koupaliště v Bolce se rovněž už chystá. Letní sezona tu bude prý oficiálně zahájena v sobotu 27. června, symbolicky spolu se začátkem letních prázdnin, ale areál bude připraven ke spuštění už v polovině června, takže záležet bude samozřejmě hlavně na počasí. Zpět k muzice, tohle je

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

Přeju vám pohodový den, za 5 minut tu bude 10. hodina, no a 1. června to bude velmi výživné. Budeme slavit Mezinárodní den dětí a Rádio MB je také takové naše dítko, bude mu přeci jen teprve 7 let, no a právě od 1. června se oblékne do nového hávu. Cílem bude dodávat posluchačům pořádnou energii, a to 24/7. Těšte se na skvělou muziku, nové pořady, nové džingly, prostě nový kabátek. Takže už v pondělí v 9 hodin začínáme. Připravte se na to.

0: já myslím, že jsem u tohohle filmu taky jako brečel. No nějaká ta slza uroněná asi byla. Hříšný tanec. Přátelé, pojďme se podívat na počasí, protože dnes bude zase krásně. Už je, společnost nám dělá sluníčko. Teploty teď kolem 17 stupňů. Dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty budou šplhat na 23 stupňů Celsia. Takže je to tak, před námi je další velmi krásný den. Před námi je také 10. hodina. A my si dáme další zprávy. Po 10. hodině třeba Bob Sinclair nebo Luboš Odháněl a dáme si také Bee Gees.
1: Bylo 10 hodin. Rádio MB.
2: Rádio MB. Zprávy.
3: Aktuální zprávy Rádia MB nabízím právě teď. Lidé, kteří dávají přednost přírodnímu koupání, měli dosud na Boleslavsku k dispozici jen biotop v Kosmonosech. Od poloviny května ale přibyla nová možnost. Obec Plužná otevřela zrekonstruovanou vodní nádrž, kterou proměnila v přírodní biotop. Místo má sloužit hlavně k příležitostnému osvěžení. Starosta Turnova na Semilsku Tomáš Hoke se obává dopravního kolapsu ve městě po dokončení dálnice D35 u Úlibic na Jičínsku. Tady jsou jeho slova.
4: Já mám samozřejmě hrůzu, protože celý komunikační systém města Turnova je navázán na silnici 1/35 a ve chvíli, kdy začnou kamiony na Kamenci a skončí v Ohrazenicích, tak to město je vlastně neprůjezdný. Nedá se přes ty křižovatky projet, protože oni se postupně jako zahltějí a ucpe se úplně to vnitřní město. A teď já začínám řešit to, co se stane a už je to zřejmé, že se to stane a kdyby k nám došly tyhle ty kolony, tak co my s tím jako budeme dělat.
2: Sport.
3: Už dnes se pro český národní tým odehraje klíčový duel na mistrovství světa v ledním hokeji. Ve čtvrtfinále tentokrát narazíme na Finy a hrát se bude v 16 hodin a 20 minut. Zprávy jsou za námi, teď si pojďme vychutnat muziku.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Luboš Odháněl, to se stává. Luboš Odháněl také vystoupí na hudebním festivalu Bolkafest, a to v sobotu. Vystoupí jako první, tedy už ve 12 hodin. Viděl jsem na sociálních sítích, kdy Luboš Odháněl také zval na Bolkafest a mluvil tam o tom, že si jeho koncert dáme hezky, pěkně k obědu. Takže tam nesmíte chybět už na začátku. Otevře se areál. V kolik hodin koukám na to? V 11 hodin v sobotu. A zítra už ve 12.30.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: z Club 7 jsme si hráli na rádiu MB. Ceny ropy na světových trzích rostou poté, co Spojené státy znovu zaútočily na Írán. Včera přitom klesaly po zprávě iránské televize, že dojednávané memorandum o porozumění předcházející mírové dohodě mezi Spojenými státy americkými a Íránem počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Washington ale následně tyto informace popřel. No, tak vidíte, přitom stačí jedna věta, ceny jsou pak úplně jiné. No nic, no, na svět bez válek čekáme dál.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Noci jsou prej dlouhý akorát, to se mi nechce zdát. Vzpomínám si na to, jak jsi tady žila, nechce

0: Tohle byl Pekař, jeho píseň Jestli na rádiu MB. Právě Pekař nedávno zavítal do Škoda muzea, byl porotcem v soutěži Boleslavsko hledá talent. No a v listopadu se na něj těšíme v Bezně na Mladoboleslavsku. Přátelé, nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni, víte, Viktorie, která po 13 letech sesadila Elišku. Kdybychom ale sečetli Emu a Emmu, dostala by se na druhé místo. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Čeští rodiče byli v minulém roce při výběru jmen velmi kreativní. Mezi nezvyklými a vzácnými jmény dominovaly staročeské a mytologické návraty i cizokrajné vlivy. Takže chlapci se jmenovali a jmenují třeba Rémus, Tivadar, Zachariáš, Barnabáš, Hanuš, Dalimil a nebo třeba Romeo. No a dívenky Aleška, Adléta, Klotilda, Salome a nebo Inary.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: politiky, stavaře, ale i novináře za chvilku potkáte u dálnice D10 u Kosmonos, protože právě dnes dopoledne tam dojde k zahájení stavby silnice 1/16 Mladá Boleslav Martinovice. Tyhle práce měly začít už loni, projekt ovšem čekal na schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Nová silnice dlouhá přes 8 kilometrů by měla být hotová v létě 2028.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: zpívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
3: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další úterní zprávy jsou na řadě právě teď. Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy. No a veřejná soutěž na zakázku s předpokládanými náklady téměř 32 milionů korun už probíhá. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové se další peníze podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek.
3: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů. A to jsou ty výzvy, které by měly být vyhlášeny na začátku příštího roku.
1: Sport.
2: Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace. Celkem by podpora měla dosáhnout až 300 milionů korun. Přeji vám hezký čtvrtek, je 28. května a posloucháte Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Tady je vaše Mladoboleslavské rádio MB. Krásné dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Je tu další čtvrtek a s ním i pravidelná porce filmových premiér. Do kin jde několik českých snímků, které by se mohly stát hitem. Jeden z nich jim ostatně už je. Po 35 letech se totiž na velké plátno vrací slavný tankový prapor režiséra Víta Olmera. Mezi aspiranty na veleúspěch zde pak máme komedii Pět švestek režiséra Jana Svěráka a další díl série je Bastardi režiséra Tomáše Magnuska. Pokud máte rádi třeba horory, tak vám doporučím filmy Backrooms a nebo Posedlost. Pokud vyrazíte do kina, dobře se bavte.
0: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Mladoboleslavsku si užíváme rovněž slunečného počasí. Teploty nám šplhají, pohybují se kolem 18 stupňů Celsia. Dnes takové vedro nebude. Maxima očekávejme kolem 22, 23 stupňů Celsia. O tom, kdy se otevře koupaliště v Bolce, už jsme vás informovali. Článek najdete i na našem webu www.radiomb.cz. To počasí si pořádně užívejme, protože po krátkém ochlazení se do Česka sice vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny ale o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější a teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Příjemné dopoledne, no dnes budeme muset pořádně fandit. Hokejové mistrovství světa má na programu čtvrtfinále a těžká prověrka čeká i na český tým. Vyzveme Finsko a úvodní boli padne v 16 hodin a 20 minut. Národní tým se musel samozřejmě za soupeřem stěhovat do Curychu. Pokud utkání prohraje, půjde o poslední zápas kouče Radima Rulíka na střídačce. Nikdo si to ale nepřeje. Více než polovina hráčů finského mužstva hraje v NHL, no a také proto je náš soupeř poměrně velkým favoritem. Ale když jsme zvládli porazit Švédy, proč bychom nemohli porazit Finy? S těmi silnějšími týmy nám to šlo přeci jen o něco lépe. No tak budeme dnes odpoledne držet palce.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Pokračuje dopolední rozjezd, Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o 3 dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského útočníka Daniela Šturma, který v Česku stihl odkopat jen půl sezony za Olomouc, vysází více než 120 milionů. Je to tak. Také hráči Mladé Boleslavy si aktuálně užívají letní dovolenou, ta jim začala hned po domácím utkání s Teplicemi. Volno ale realizačnímu týmu pod vedením kouče Aleše Majera brzy skončí. Ostrý start přípravy na nový soutěžní ročník je naplánován na čtvrtek 18. června. Takže si chvilku odpočineme a fotbal i hokej v Bolce zase brzy.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: má Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
1: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Rádio MB.

0: 12. hodina je na obzoru, přátelé, přeju vám dobrou chuť k vašemu obědu. Po 12. vám já budu servírovat Christinu Aguiléru, také kapelu Konec konců, a nebo tu bude kapela Nedivoč. Ještě než tu ale bude pravé poledne, je tu také jedna pozvánka ve sboru českých bratří v Mladé Boleslavi, totiž včera začala výstava grafických děl Vladimíra Komárka. Vernisáže se zúčastnil také Vladimír Komárek mladší, syn známého umělce, a další ctitelé a znalci výtvarného umění. Výstava potrvá do 30. června, takže také třeba můžete vyrazit podívat se. Další zprávy si dáme už za malou chvíli, protože, jak jsem řekl, bude tu pravé poledne.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už zítra a v sobotu se na krásné louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako třeba Škvor, Dimitri a nebo Rybičky 48, ale bude toho mnohem víc. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky naleznete na www.vstupnafest.cz. Zoo v Liberci zahájí příští týden první přípravné práce na své rozšíření o údolí ohrožené divočiny. Ředitel zahrady David Nejedlo přiblížil, na co se návštěvníci v budoucnu mohou těšit.
3: Bude tam dominantní expozice tygra usurijského, ale zároveň, když tam lidé půjdou, tak tam bude občerstvení, sociální zázemí a i možnost nějaké relaxace. A protože to by samozřejmě nebylo dostačující, tak v tuhle chvíli připravujeme plán dalších menších, ne tak nákladných expozic, které by návštěvníky seznámily i s nějakými chovanými druhy zvířat. A to částečně z druhy zvířat, které počítáme přesunout a ulevit té stávající zoologické zahradě, taky se zvířaty novými.
1: Sport.
2: Fotbalisty Karviné opouští slovenský pravý bek nebo záložník Christian Valo. 27letý hráč naskočil v uplynulé ligové sezóně jen do 4 utkání a se slezským klubem se dohodl na rozvázání smlouvy, která by mu vypršela za rok. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.
6: Víš, moje milá, někdy i stačí, kdybys tu byla a řekla, že zas mě máš radši. Teď mám ty chvíle, kdy všechno jde stěží.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.
4: I'm a real wild one.
5: Wild one.
4: Wild one.
5: Wild one.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: MB. MB. MB. MB.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Aktuální zprávy Rádia MB nabízím právě teď. Lidé, kteří dávají přednost přírodnímu koupání, měli dosud na Boleslavsku k dispozici jen biotop v Kosmonosech. Od poloviny května ale přibyla nová možnost. Obec Plužná otevřela zrekonstruovanou vodní nádrž, kterou proměnila v přírodní biotop. Místo má sloužit hlavně k příležitostnému osvěžení. Starosta Turnova na Semilsku Tomáš Hoke se obává dopravního kolapsu ve městě po dokončení dálnice D35 u Úlibic na Jičínsku. Tady jsou jeho slova.
3: Já mám samozřejmě hrůzu, protože celý komunikační systém města Turnova je navázán na silnici 1/35 a ve chvíli, kdy začnou kamiony na Kamenci a skončí v Ohrazenicích, tak to město je vlastně neprůjezdný. Nedá se přes ty křižovatky projet, protože oni se postupně jako zahltí a ucpe se úplně to vnitřní město. A teď já začínám řešit to, co se stane, a už je to zřejmé, že se to stane, a kdyby k nám došly tyhle ty kolony, tak co my s tím jako budeme dělat?
1: Sport.
2: Už dnes se pro český národní tým odehraje klíčový duel na mistrovství světa v ledním hokeji. Ve čtvrtfinále tentokrát narazíme na Finy a hrát se bude v 16 hodin a 20 minut. Zprávy jsou za námi, tak si pojďme vychutnat muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
3: To už je stejně jedno, mizíme.
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
6: www.radiomb.cz.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další úterní zprávy jsou na řadě právě teď. Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy. No a veřejná soutěž na zakázku s předpokládanými náklady téměř 32 milionů korun už probíhá. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové se další peníze podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek.
3: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů. A to jsou ty výzvy, které by měly být vyhlášeny na začátku příštího roku.
1: Sport.
2: Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem České fotbalové reprezentace. Celkem by podpora měla dosáhnout až 300 milionů korun. Přeji vám hezký čtvrtek, je 28. května a posloucháte Radio MB.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Přátelé, slyšíte to? Už to klepe na dveře a na krásné louce všechno roste. Nemluvím samozřejmě o kytičkách, ale o našem Bolkafestu. Byli jsme to tam s Romanem dneska zkontrolovat a všechno je v plném proudu. Desítky lidí pilně pracují na tom, abychom si to tam mohli zítra pořádně užít. No, těšíme se jako blázen, ale do zítra ještě musíme chvilku vydržet. Teď si užijeme muziku na naší stage, kterou je nám Éter Rádia MB. No a já vás, přátelé, vítám pár minut po 14. hodině u našeho odpoledního úletu. Crossband nám to zahájili, Maroon 5, Riab a taky Mirai budou pokračovat. No a mrkneme samozřejmě na nějaký ten neobvyklý, lomeno bizarní hambáč. Řekneme si, kde se slovo hamburger nesmí vyslovovat a určitě se budeme věnovat taky UFO burgeru. 28. květen je totiž Národní den hamburgeru, tak si nějaký dáme. Vy užívejte čtvrteční odpoledne a pokračuje kapela Blue. Fajn poslech.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB. Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: 28. květen, tak to je Světový den her, k tomu se možná také ještě dostaneme, ale pro mě o hodně zajímavější je dnešní Národní den hamburgerů. No, kdo by je neměl rád? Takový Big Tasty Bacon v Mekáči, no také ten mě rozhodně neurazí. My ale pojďme na o trochu míň obvyklý burgery, protože nejbizarnější burgery posouvají hranice fast foodu k docela šíleným kreacím. Od extrémně drahých kusů s jedlým zlatem a laníži za $125,000, což je zhruba 2 miliony 600 tisíc korun. Až třeba k takzvané sírové explozi, kde se místo housek používají dva grilovaný hermelíny nebo smažený sírový placky. Také to nezní vůbec blbě. A u nás v Čechách v ráji smažáků by to mohlo mít dokonce docela úspěch, si myslím. Pokud ale máte odvahu, tak můžete ochutnat třeba nejpálivější hambáč na světě v rámci pikantní výzvy. To jsou burgery s extrémníma chili papričkama, jako je například Carolina Reaper, který vyžadují dokonce podepsání reverzu. No a já myslím, že spousta z nás si vystačí s cheesem a nebo s nějakým McBurgerem, ale občas by nebylo špatný ochutnat něco novýho. Klidně mi dejte tip, kam vy chodíte na nejlepší hambáče. No uvidíme, třeba to dneska oslavím. Teď už ale jdeme do další muziky. S vámi je Rádio MB Luky a taky odpolední úlet. Tak užívejte.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.
3: Hey, I'm doing this like nobody's listening. Like I'm just writing for myself.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.kamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
3: Kým?
2: Mnou byla porada.
3: To jsi seděl sám v autě, viď?
2: Bylo nás víc, já a moje ego.
3: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
2: A má nový hlas, já.
3: Já,
2: dobře oba.
3: Radio MB, nový zvuk.
2: Naladíš od 1. června.

Odpoledne taky samozřejmě odpolední úlet na vašem rádiu MB, no a ten dnešní patří kamarádi hamburgerům. No a jeden z problémů, když se jí hamburger, tak to je právě to, že hned po něm můžete jít rovnou do sprchy. Alespoň teda já, který hambáč nejí příborem, protože mě tohle to přijde zvrácený, tak mám potom ale dressing a půlku ingrediencí zpátky na stole. Teda v tom lepším případě většinou toho mám dost právě na tričku. No a proto existují, přátelé, UFO burgery. Ty mají takový futuristický vzhled s uzavřeným designem, připomínající létající talíř, který má ale tu výhodu, že drží veškerou šťávu a i ostatní věci pěkně uvnitř. Tam bych potom hamburgerům rozuměl o trošku víc a tohle je za mě tedy geniální nápad, tedy pro nás čuňata. No a co vy, jíte hambáč rukou nebo příborem? Nestýte se mi to napsat třeba do našeho facebookového messengeru Rádia MB, ale teď už se

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už zítra a v sobotu se na krásné louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako třeba Škvor, Dimitri a nebo Rybičky 48, ale bude toho mnohem víc. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky naleznete na www.vstupnafest.cz. Zoo v Liberci zahájí příští týden první přípravné práce na své rozšíření o údolí ohrožené divočiny. Ředitel zahrady David Nejedlo přiblížil, na co se návštěvníci v budoucnu mohou těšit.
3: Bude tam dominantní expozice tygra ussorijského, ale zároveň, když tam lidé půjdou, tak tam bude občerstvení, sociální zázemí a i možnost nějaké relaxace. A protože to by samozřejmě nebylo dostačující, tak v tuhle chvíli připravujeme plán dalších menších, ne tak nákladných expozic, které by návštěvníky seznámily i s nějakými chovanými druhy zvířat. A to částečně z druhy zvířat, které počítáme přesunout a ulevit té stávající zoologické zahradě, taky se zvířaty novými.
1: Sport.
2: Fotbalisty Karviné opouští slovenský pravý bek nebo záložník Christian Valo. 27letý hráč naskočil v uplynulé ligové sezóně jen do 4 utkání a se slezským klubem se dohodl na rozvázání smlouvy, která by mu vypršela za rok. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

15 hodin z dnešního čtvrtečního dne máme za sebou. Do nové hodiny nás přivítali S Club 7 a taky Sia. Dál už s námi budou Atomic Kitten, Nickelback, dáme si Stridio nebo Ellie Goulding. Kamarádi, my tu dneska máme Světový den hamburgerů, o těch jsme se bavili v minulé hodině, ale máme tu taky Světový den her, no a my dneska rozhodně hrát budem hru, která se jmenuje Lední hokej. Kamarádi, náš už za zhruba hodinku a kousek čeká další a tentokrát už opravdu velmi důležitý zápas českého národního týmu. No a my musíme dneska držet úplně všechny palce, který máme, protože trošku toho hokejového štěstíčka by se nám dneska hodilo. Takže já doufám, že vy už máte nějakou tu výstroj, no a že už se chystáte pořádně zafandit. Dneska to, přátelé, musí vyjít a věříme, že vyjde. My už jdeme do další muziky, ať si zkrátíme čekání, no a jako další pokračuje Mark Vos a Karol Duchoň v Dolinách. Jste s Rádiem MB?

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.
5: Je spousta věcí.

0: jsme si tady říkali, tu máme Národní den hamburgerů a taky Světový den her, nebo možná obráceně, ale to nevadí. Každopádně, jakou hru budeme dneska hrát, to už víme. Bude ho hrát celé Česko, tedy alespoň před televizními obrazovkami. Ale my se pojďme ještě na chvilku vrátit k hamburgerům. Jaký různý bizarní hambáče si můžete dát, tak to už jsme si řekli. Kolik stojí nejdražší hambáč na světě, tak to už tak víme, ale přátelé, někde ve světě se právě slovo hamburger nesmí vyslovit. No a jak možná správně tušíte, tak je to Severní Korea. Tam totiž slova jako přístroj na karaoke, zmrzlina nebo právě hamburger jsou zakázaný. A nesmějí je používat především turističtí průvodci v Severní Koreji, protože samozřejmě diktátorovi Kim Jong-unovi vadí, že jsou příliš západní. No tak by mě zajímalo, jestli když teda už nemůžou tohleto slovo vyslovovat, jestli je tam vůbec smějí jíst, ale taky o tom velmi pochybuju. Rozhodně jsem rád, že žiju v zemi, kde slovo hamburger můžu beztrestně vyslovit a co víc, můžu ho beztrestně klidně i sežrat. I když třeba takový plácnutí přes ruce pokaždý, když pomyslím na burger, tak by se to hodilo v mý redukční dietě, která teď zase trošku vázne. Každopádně, ale my už pojďme do další muziky, protože do 16. si ještě musíme nějakou stihnout zahrát. Teď už pro vás letí Ellie Goulding, následovat bude Kylie Minogue a Mr. President. Tak já spouštím.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

Marka Ztraceného čeká letos obrovský koncert na Letenské pláni, už 7. srpna to vypukne a já se moc těším, protože právě na tenhle ten koncert jsem od Ježíška dostal lupen, takže já tam rozhodně nebudu chybět a hodně se na to těším. Každopádně, kamarádi, vy už se teď můžete těšit na Romana, který za malou chvíli dorazí do studia a tady za mikrofonem mě bude střídat. Těšit se můžete taky zhruba už za půl hodinky na hokej, kdy nás dneska čeká opravdu těžký a rozhodující zápas, takže budeme určitě fandit. Já si vyrážím zabrat místo před televizí, no a vy fanděte ať už českému hokejovému týmu a nebo klidně muzice tady u nás na Rádio MB. Já odcházím, já se loučím a těším se na vás zítra, buď tady v odpoledním úletu, anebo třeba na krásné louce, kde už zítra odstartuje druhý ročník našeho Bolka Festu, takže těším se. Zítra tady, čus!

0: bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Aktuální zprávy Rádia MB nabízím právě teď. Lidé, kteří dávají přednost přírodnímu koupání, měli dosud na Boleslavsku k dispozici jen biotop v Kosmonosech. Od poloviny května ale přibyla nová možnost. Obec Plužná otevřela zrekonstruovanou vodní nádrž, kterou proměnila v přírodní biotop. Místo má sloužit hlavně k příležitostnému osvěžení. Starosta Turnova na Semilsku Tomáš Hoke se obává dopravního kolapsu ve městě po dokončení dálnice D35 u Úlibic na Jičínsku. Tady jsou jeho slova.
3: Já mám samozřejmě hrůzu, protože celý komunikační systém města Turnova je navázán na silnici 1/35 a ve chvíli, kdy začnou kamiony na Kamenci a skončí v Ohrazenicích, tak to město je vlastně neprůjezdný. Nedá se přes ty křižovatky projet, protože oni se postupně jako zahltí a ucpe se úplně to vnitřní město. A teď já začínám řešit to, co se stane a už je to zřejmé, že se to stane a kdyby k nám došly tyhle ty kolony, tak co my s tím jako budeme dělat.
1: Sport.
2: Už dnes se pro český národní tým odehraje klíčový duel na mistrovství světa v ledním hokeji. Ve čtvrtfinále tentokrát narazíme na Finy a hrát se bude v 16 hodin a 20 minut. Zprávy jsou za námi, teď si pojďme vychutnat muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hráli jsme si kapelu Konec konců. Hezké odpoledne, posloucháte Hodinu s Romanem. Tak už je to hodně blízko, zítra to v Mladé Boleslavi bude pořádně znít a dunět. Hudební festival Bolka Fest začne na krásné louce v 12:30 odpoledne, kdy se otevřou brány areálu. První kapela vystoupí ve 13 hodin a 20 minut, bude to domácí kapela Generace, no a pak už to pofrčí až do půlnoci, přátelé. Celkem 8 skvělých kapel a další zábava a doprovodný program v areálu. Můžete se podívat na sociální sítě Rádia MB, my jsme vám tam dali nějaké to video, abyste viděli, jaké probíhají přípravy, takže nás najděte na Facebooku, na Instagramu, případně na TikToku a mrkněte se, na co, že se vlastně můžete zítra těšit. Vstupenky pořídíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pojďme opět za muzikou, Mr. Peter Eriston, v této hodině třeba také kapela Slza. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: Hokej už se hraje, naši nastoupili proti Finsku, držíme palce, snad to klapne a nějak se do toho semifinále dostaneme. Jinak dneska se nám docela ochladilo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů Celsia, ale pravda je taková, že meteorologové nám často slibují pořádně parné léto. No, počasí už o sobě dávalo v předchozích dnech pořádně vědět a naznačovalo, že bychom se vážně mohli pořádně smažit. Třeba koupaliště v Benátkách má otevřeno už od 26. května. Koupaliště v Bělé pod Bezdězem otevře 1. června. No a jak to vypadá na koupališti v Bolce? Letní sezona tu bude oficiálně zahájena 27. června, symbolicky spolu se začátkem letních prázdnin. Areál ale bude připraven ke spuštění v polovině června, záležet bude na počasí. Další info najdete na našem webu.
1: Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni svět!

0: Polární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Pěkné pozdní odpoledne, ještě dneska jsme tady dopoledne v našem studiu s Lukym řešili, co by jsme dělali, kdyby jsme ty 3 miliony v Eurojackpotu vyhráli právě my. Ne 3 miliony, ale 3 miliardy. Je to neskutečná představa, protože právě 3 miliardy nedávno někdo v Česku vyhrál. Hodně se o tom psalo, hodně se to rozebíralo, co by vlastně člověk měl dělat, aby to s ním neseklo, aby to všechno zvládl. Co všechno to obnáší vyhrát takovou sumu? My jsme se shodli, že bychom několik lidí v našem okolí udělali šťastných. Já jsem třeba navrhoval, že bychom si koupili nějaký hokejový nebo fotbalový klub, prostě něco, v čem bychom se našli, co by nás bavilo. Samozřejmě Luky mi hned představil projekty na jeho zahradní domeček s bazénem a s posilovnou, ale oba jsme se také shodli, že bychom se jinak moc měnit nechtěli. Jasně, netušíme, co to je být miliardářem, s jakými lidmi bychom přišli do styku a co by to s námi nakonec udělalo. To je ve hvězdách. To se asi nikdy nedozvíme. Já teda mívám docela často tehle problém, že se zasním, představím si, jaký by to bylo, a pak se musím vrátit zpět do té reality. Žádné miliardy nemám. Ale víte co, hlavní je, když vám drží zdravíčko, protože bez toho je všechno zbytečný. A tímto moudrem se s vámi dnes loučím. Mikrofon předávám Davidovi. Budu se na vás těšit zase zítra. Nezapomeňte, že už zítra Mladá Boleslav ožije Bolka Festem. Ať už se chystáte nebo ne, doufám, že budete mít skvělý pátek a ještě lepší víkend. Tak ahoj zítra.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Čau, to není problém, udělám. Ahoj, promiň, řídím, zavolám. Vydrž, už to ladím, pak se ozvu. Jasně, příští týden tě klidně pozvu. Aha, cože, dokdy?

0: bylo 17 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další úterní zprávy jsou na řadě právě teď. Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy. No a veřejná soutěž na zakázku s předpokládanými náklady téměř 32 milionů korun už probíhá. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové se další peníze podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek.
3: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů. A to jsou ty výzvy, které by měly být vyhlášeny na začátku příštího roku.
1: Sport.
2: Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace. Celkem by podpora měla dosáhnout až 300 milionů korun. Přeji vám hezký čtvrtek, je 28. května a posloucháte Radio MB.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Je čtvrtek 28. května, už jen jediný den nám schází do festivalu Bolka Fest. Tak co? Jak se těšíte? Do konce roku, tak tam zbývá ještě hodně dní, konkrétně 217. Svátek slaví Vilémové a narozeniny třeba herec Svatopluk Skopal. Určitě ho všichni znáte ze seriálu Vyprávěj. Pojďme dále. Aplikace, tak o těch bude řeč už za malou chvíli. Taky se podíváme třeba na hokej. Přeji vám hezký čtvrtek.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

0: vracet.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

Odpolední rádio MB pokračuje. No a přátelé, dneska se řeší, že aplikace budou možná sami blokovat čas na mobilu, aby nás trošku zkrotili. Upřímně, jestli mi mobil někdy řekne už dost, tak ho asi poslechnu. Každopádně my si teď dáváme pauzu, ale dobrovolnou. Hraje nám další hit na rádiu MB.

0: firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

0: stále ladíte Rádio MB, už jen den do Bolka Festu, lístky máte stále na www.vstupnafest.cz. Hraje se taky hokej Česko-Finsko, který začal v 16 hodin a 20 minut, tak já to jdu dokoukat, vy se mějte krásně a zítra se na vás zase po 17. hodině budu těšit.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Právě teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už zítra a v sobotu se na krásné louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako třeba Škvor, Dimitri a nebo Rybičky 48, ale bude toho mnohem víc. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky naleznete na www.vstupnafest.cz. Zoo v Liberci zahájí příští týden první přípravné práce na své rozšíření o údolí ohrožené divočiny. Ředitel zahrady David Nejedlo přiblížil, na co se návštěvníci v budoucnu mohou těšit.
1: Bude tam dominantní expozice tygra usurijského, ale zároveň, když tam lidé půjdou, tak tam bude občerstvení, sociální zázemí a i možnost nějaké relaxace. A protože to by samozřejmě nebylo dostačující, tak v tuhle chvíli připravujeme plán dalších menších, ne tak nákladných expozic, které by návštěvníky seznámily i s nějakými chovanými druhy zvířat. A to částečně z druhy zvířat, které počítáme přesunout a ulevit té stávající zoologické zahradě, taky se zvířaty novými. Sport.
0: Fotbalisty Karviné opouští slovenský pravý bek nebo záložník Christian Valo. 27letý hráč naskočil v uplynulé ligové sezóně jen do 4 utkání a se slezským klubem se dohodl na rozvázání smlouvy, která by mu vypršela za rok. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.diamond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnuto.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: www.radiomb.cz
3: Rádio MB.

0: bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Doufám, že máš, co chceš, a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.

0: Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: www.radio.mb.cz.
8: Radio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecka

0: zpívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB. Radio MB.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: answer.
1: Byla půlnoc.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.

Noc plná devadesátek. This is a dream, a virtual.